0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Po 11. spoločne otvárame poslednú vysielaciu hodinku, to ale vôbec nemá byť nejaká smutná informácia, práve naopak. Tak neverím, že teda dnešok si užívate aj s našimi frekvenciami, že máte krásnu sobotu, hlavne teda pevne verím, že je oddychová. Ak by náhodou nebola a ste dnes v práci, tak pevne verím, že vám to ide rýchlo aj vďaka našim frekvenciám. V tejto hoďke okrem dobrej super hudby teda, a dobrej náladičky aj meninové blahoželanie, takže ostaňte naladení, ja vás pozdravujem a želám vám krásnu poslednú sobotu v tomto mesiaci.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.